0: Rádio Košice.
1: 91,7 a 106,9.
2: Napríklad východ slunce a vítr ve větvích. Alebo písem tichou,

si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na burek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo heráku, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak, možná, že to není štěstí, ale...

nosí preč. Len tvoj kabát visí tu, dávno si preč. A ja čakám na vizitu, tvoj zrak ma zas doráda. Už varíš?

0: Fresh.
1: Metropolitné správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl.